0: Tedy dvě znamení pašete skupé, které vedle si. Mám jako novo. Leopa Technica. Zala?
1: Ka?
0: Dobre. Vsako sezónu se jedno novo horoskopsko znamení je po dobro ima s jedným druhým. Mhm. Ok. Nijem pravi cíle publike.